0: hudobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči, vitajte pri 25 minútach časom overených pesničiek. Prvú nám zaspieva Peter Spálený. Príjemné počúvanie aj všetkých ostatných vám želá Vlado Franc.
2: Je to trest, trest, že tě vůbec znám. Máš úsměv manekýny z magazínu, který léta odbírám. Je to šok, šok, že mě ráda máš. Jak jsem vyrozuměl z psaníček tvých, co mi posíláš. Já se k tobě dívko nehodím, dlouho spím a do diskoték nehodím.

zábavu a žít ze dne na den pro slávu. Co s tím? Jsem muzikant, tak na kytaru utrnkám. A zítra zas budu jinde hrát. Už mi prostě není 20 let, hraju blues, blues dnes naposled. A pak budu muset dál odkráčet jak s tím. Je to trest, trest, že tě vůbec znám. Máš úsměv manekýny z magazínu, který léta odbírám. Je to fakt, co se zdá jesen. Je ti málem 17 a sbíráš fotky zpěváků a herců zvučných jmen. Já se k tobě dívko nehodím, dlouho spím.

0: jsem muzikant, tak na kytaru tu drnkám. A zítra zas budu jinde hrát. Už mi prostě není 20 let, hraju blues, blues dnes naposled, a pak budu muset dál odkráčet jak stín. Já se k tobě dívko nehodím, dlouho spím a do diskoték nechodím, a těch pár kil navíc ním.
1: Zdá sa, že Petra Spáleného riadne vystrašil záujem tejto ctiteľky však, a pritom to bola pesnička z roku 1979. Nuž čo, dnes je aj on predsa len už pán v rokoch a z takýchto muzikantských románikov už určite vyrástol. Alebo že by nie? V každom prípade sa radšej takticky povyhováral na dlhé spanie, nadváhu a na čo ja viem čo ešte, ako by mal riskovať dajaký malér. To Peter Naď je iný frajer. Pravdy.

Kdo dokáže uvěřit sám sobě, že má víc než mnoho sil, ať píše, ať tvoří, stínky, že tu žil. Člověk zvládá sílu větru, sílu moří. Člověk zvládá sílu větru, sílu.

0: popoludnie s rádiom Regina Východ.
1: Řekni, kde ty kytky jsou, co se tady mohlo stát. Řekni, kde ty kytky jsou.

řekni, kde ty dívky jsou. Co se s nimi mohlo stát? Řekni, kde ty dívky jsou. Kde mohou být? Muži si je vyhlédli, domů sebou odvedli. Kdo to kdy pochopí? Kdo to kdy pochopí? Řekni, kde ti muži jsou.

řekni, kde ty kytky jsou. Co se tady mohlo stát? Řekni, kde ty kytky jsou. Kde mohou být? Dívky je tu během dne. Otrhali do jedné. Kdo to kdy pochopí? Kdo to kdy

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: Regina, váš najbližší svet.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin.

slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání, vidíš však nebo nevidíš,